A što sleduje po pojezdčach, vězo hišče krutki polat na vedro. Svunco nako žikajš, spivaše runje Monika Klesec, tu budešinje runje nie začuješ. Tu dominuje mročele na nebju, tak to dženca tež zvečer vostanje. Hač do večora, potom so svunco tola hišče raz přesadži, tu iš možeče so na rjane lečne večer veselič, oj, sano sebi kryl zasvečiče. 27 stopňov dženca dostaneme a celé podobne pôjde júce dále. Na každý pád vostanie sucho, přes čož so zaviesče zatkulário a votruská modžina vesela, tam so júce večer šako beach volleyball hraje. Hoj, a druhý prosinský týždeň slúbi stav dženca viacoredne s kúpanským vedrom, tu iš dobrá poviesť za vás, ľubé deti.

0: WM Kopańce Severnej Americe so pomalu nakila aj a jako přichodnje sleduja měnice hižo pofinálne rie. Poslednej občelníkaj staj so čera večer, respektívne dženca ráno, noc zvěstčivoj, jako prinje Jenžeska, kotraž přesadži so po 120 menšinách z 2-1 přečivo Novikske, ale trener Tomáš Trenčko, potekým Tomáš Tuchel, nebie celé spokojom. A z druha Argentinska. Tež Argentinčenjo trebachu 120 menšinu, pretač přečivo švýcarske z C1 dobychu. Škoda, předušim, dokež bych u Švýcarjo od 270 menšiny sem jeden rajom menje. A příčina za to bie vastojčka Brela Embolova, kotruž nedobíš rozumíč, ale vobladajče se najlepje sami raz a stvorče sebi v obraz. Hoj, v útoru reka potajkým, francouzska přečivo španíske a sredu potom jenžeska přečivo argentinske. Tež dženca so honi v Užice športuje, nedom k tomu viace, šako je šport naše živinje. A apropo vastojčka.
1: Užica za sportuje, rozvostu me pozvauje, mikrofon ja všimnímam, tom ja šitko povedam. No lada strawniścia z kabiny Czanu Olicza. Ćwa!

0: Je to najsvavnejšie tvárenie Serbov, Serbský dom Budešinje. Sredu sú domovina Mačica Serbska a založba za serbský ľud Budešinje 70. národniny Serbského domu na postovom námestí v Osvičili. V Osvičime je tu dženca tež ešte raz. Netko slyšíte kolážu přinožkov z archíva Serbského rozhlasa vo staviznách Serbského domu.
1: Starše kapitle tutih staviznov ne so jenoš stavizne tvarenja, ali zubam naše, serbske stavizne, zjazane ze svosobami. O tem praje še dr. Jan Ciš.
2: Bez Jana Anošta Smolerja, bez Michala Hornicha, bez Anošta Muki tutun dom ne bi stal. Jan Anoš Smolerja, ki je na svoju ruku kupil försteres ležomnost na lauskih rebijah, a je ju potom dalje dal Matice Srpske, a veliče 1897 so položi zakladne kamenje. Leče 1904 potom bi še dom dotvarjene. Na švizlach domu bi šte napisaj trač drbi serbstvo zaostač, a tež bohu česti a serbam kvužitke.
1: Aby je to opravdže ze všeho spočatka serbski dom, natvarjene ze sve ľudže zbiranih toljorjova najgrošo. Ve času mjes vojnomaj bi dom na lauskih rebjach serbski centrum, še dvo mačice, potom tež domovine a Sokova, dom ze žolu muzejom kofejonju. A potom přinže doba fašizma. Dom ne je tutun čas přetrav, je so v posledních dňach vojne odpalil. Po vojne natvari so dom na novem, nečiši mjestne na ležovnosti, kotuž dosta mačica ve vumjenje za mjestno při lauskih rebjach.
3: Nové središto serbského živinja mi ješe nastač, a tuž přimaše so serbska mođina kratu. Ze zapalom z rumovachu rozvaliny njedyšče je Lessingoveje šule na budyskim poštovem namestče, diž mi ješe so natvarič nové serbský dom. 64 živavých brigádov vučišti tam po vojenských letach tvarščizny a vozeše nerjad doskavov ve vokolinje Budyšina. Nimale 2 milióna dobrovoľných hodžin serbska mođina bi u jednoho leta nadživa.
4: Potom je mođina ze serbských pazlic, jeva jako prvnja serbska mođinská brigáda, do Budyšina natvarič nový serbský dom. Dženca sa to ľahko prajezuje, jeva, kak ste vy teda mieli?
5: My sme teda mieli s kolesami, s hrubenými kolesami, potom ešte nie sú také kolesa dávali, kajž dženca.
4: Gumujú v obruče.
5: Haj, ha. Kajš je kujce em spotal tam pšinč.
4: Drastene su boli.
5: Drastene su boli.
4: Opačene su boli.
5: Opačene su boli, kujce treja na štrijach bejav.
4: Ale ne dživajte šeho, vi ste tam bili jako prini, a ste dživali od ranija hač do pozna večera?
5: Haj. Mo smo rumvali, cele pucvali, šo što iš prinom dživaj v jednom tvarenu sluša.
4: Režili cele jara češke dživo, a kakje je bilo ječ? Kaj je bilo za staranje?
5: Ječ jo daval pšeco jen honc, kus kliba.
4: Ali vam je se ljubivo, mođina za srpskih pazlic, je dostiva potem titul Živosvojna brigada. Podboja, ja sem vam utrobne džakuju.
3: Rudi Tilih Spančic, tedy jako šula zvarnočic svoje prozdnine za natvar nového srpskoho domu v oprovaše.
6: No, přesvědčit nás nie nikto treba, to by se za nás samozrozumlivé, co to činimo. Bo jsme byli zaurinu, jsme vesel byli za srbský dom se zase natvaríha. Žádné přesvědčení je trebné bylo. Večer jsme potom hromadě seděli, potom jsme přišli tež někoci naši učory, jakož Paolo Nedo, Meškank, Felix Heiner. To bylo stavizny v Serbách, zpívali zhromadné zpívy.

0: A skončně 24. augusta 1947 běše tak daleko. Kvádeše so základný kamen za nový serbský dom.
1: Vo příchodných kapitlách se stavizno domuje so husto rečovo. Mačica srbska dobyše so rozpuštič, 1906 sa postá so dom dotvari a so přepodá do ľudového svojstva. A potom přeurod. Zjednočenské zrečenie nemského státu, nové zákonie, miestrujem tiež so šo ľudové svojstvo přijenže do svojstva zviazka. Vozrodžená mačica a domovina so hýbaš tej srbského domudla. Mačica žadaše se 1. oktobra 1960 ročenie vopsedstva. A 1969 praješe Mária Michalková tedom za posvanča zjazkovo sema na prašenie, što da budže se srbským zjazky sušacim domom.
2: Za mne je važne, že my také vumenina ščinime, že sa to domovine zžiaži, ale poprom srbským ľudži zžiaži, za mne boh to tež bolo kus politický rozsud.
1: A tuton rozsud sa po pváčacích zákoniach ostým kvíľku trajo stvorí. 1965 přepodá zjazk Dom Sakske, a to pod umienením, co sa vod Serbu užíva. Mačica a domovina žadašte si dále do spône ročenie. Dr. Mirčin Vögel, predseda Mačice Serbskeje.
3: My sme nitke celé blízko k tomu, co sa stane ten serbský dom s obsedstvom serbského tovarstva. My môžeme jedinice to činiť, že je domovina reprezentantka serbského živenia. Ale nie sú zjednočené serbské tovarstva, že my ako Mačica hľadáme za tým, čo je najspomožnejšie za tú prenotný zámier serbského domu, pre akým ten dom má slúžiť serbskému kultúrnemu živeniu.
4: Slyšeli ste vúrejský přinožku z archíva serbského rozhlasa vo staviznách serbského domu hač do leta 1999, ako přijde tvárenie zase doskončne ročo do serbských rukov. Što serbský dom džensnýši džen učenia, tomu sa nedom tejšišče venujeme.

0: Serbski dom, ki su před 70 letami posvědčili. Spelni vun dženca hišče svoj prenjotně zamier svužič serbskému kulturnému živěňu, kajž nědeši předseda mačice serbskeje dr. Mirčin Fölke lieče 1906 a 1910 praješe, blněž neměl viace ani klubonje, korčmy abo kovejonje. Najpozdžišo z časa posledního přetvára serbského domu, leče 2012, Rika Votmova, haj, tak Serafina Pašcena, navodnica ležonostného zariada založby za serbský lud. Předovšem přetvářole je tomu dopomal.
1: Tale dělo množ do dvojich rumov, co ty jara přiúza, dokud je může halt dvojné zariadovné převěř. Máme celé vily zariadovné, celé šelko rázu. Towarstwa, instytucje, te mają ich zjawnoste zareagowane, to jasne, ale też możność przewieźć kurowe liwa, albo też próbowe liwa. My mamy husto brygadę nudzka, która słuchuje, mamy działalniczki nudzka, która się zareaguje, mają wszędzie serbski konsens. My mamy też kursy serbszczyny, czyszczyny, koncerty, jutrone wiki. A druhé zareagované. In to by tež vidět, co serbské towarstva a serbské instituce smědža tuto rovnost bezplatný užívač.
0: Městem za jeso žola do přetvára leto maj 2010 a 2011 maximálně 15 razů v obleto užívala, je městem z Kerevuzače jeliera svobodná. A nic jenož dorozčení Serbia jsou serbským domě vítaní.
1: V posledním času je husto tak, že máme jacoch dětčace skupina, a jsou to nějaké šulské riadovna, alebo tež v prozninách dětčace skupiny. Tu v Sarském dome Lucia poskyčí tojšto zariadovaní, kterou jsou oni děti sobou zapšíja. My máme pa tež tu neročný kemp, kterou jsou po jutrach. Dětčace dživa dvok, ve skýsu jara vele dětčace skupiny, kterou jsou vůstajenci obladají, tež šulské riadovne, kterou jsou zabírají ze svůmestvom zudlka.
0: Tak Serafina Pašce nadále. A nic je než serbské zariadovania v serbském domě, ale tež zvonka, co technicce podpírají.
1: Simultánový převožk, co zmožní se s všelkými technickými napravami. Máme tež všelkou techniku, mikrofoniu alebo nějaké vůdcerečáky, které jsou ve menším stílu tež dostačí. A to za serbské towarstva popromšetce. Bezplatne.
0: Tu iš hodži so riec, serbský dom je dále viace hačeno iš birovový komplex abo zahradnické tvarenje. Brňaš tam dávno hižo žanu kovejuniu abo korčmu nimaja.

Po mai bo lube psiposwuchaki a lubi psiposwuchario serbskeho rozwosa. Tak praj knes, kisje ti bez tvoriu Jakubie, a ti bez činiu Israelo. Ne boj so, přetož simče vumov, simče s tvojim menom vuav, ty simuj. Se hesvom dženznišije nedžele vítam vas vutrobne na šisti nedželi po Sviatej Trojcy. Přeprošuju vas, nitko, nikotre menšine kmire pšinč, a na Bože svoje a kirluše svuchač, so bychme so posilnili v naši nádži do živého Boha. A tak čítam text dženznišeho prydovania, kýž je napísane v sčenju pola Mateja na 28. stavje. Či jednačo vúčomnicy džichu do Galileje nahoru, kotruž by jim Jezus postaju. A jako jo vidžachu, padnechu na vobličo. Nikotci pak dvilovachu. A Jezus přistupí a rčeše jim. Mi je data šitka moc v nebesach a na zemi. Teodla džiče a činče za mojich vúčomnikov šitke lude. Kčiče je v imenje Vodca a Syna a Svjatého Ducha. A vúčče jich čini čitko, štož sem vám přikazal. Ale ja sem pola vás šitke dny, hač do skunčenja sveta.

Zwischeli sme evangelske nabožne vusovanie s faraku Jadwigu Malinkoj ze Slepoho. A nitko zwischeme hišče skupinu Janka Hanka, a potem přijeme z Božo.

Zajšvus Riedu, 8. Pražnika, Vosvici Antonia Schramina, svoje Dževeč a 60. narodnine, domovinska skupina Pančice Kuko, přeje narodinarce šitko dobre, Vosibie strovotu a Vosabinske deremeče. A to hižo bez džensnišimi gratulacijami, jeli chcete tež vyrady ľubemu abo ľubej po žomach serbského rozvosa z Božo vupšeč šojnač k narodninám abo napríklad manželskému jubileji, na našej strane internete namakače formulár, k tomu dobiče ketro daleko dedeš morač a tam vidíče potom obrázk s písaným kvečelom a heslo zapodajče svoje gratulácie. A to přitrichi tež za našu app MDR Serbia, tež tam je to možno.

Jenom na pojedne a to bie naše hodnosabske vysovanie dženca 12. prážnika. Tu přizamknie so nedom delnosabske program redakcie RBB z Kočebusa, jeli tam technicce, šo funguje. Na každý pad pak so sabski rozvoz budeši na jucerano pečich zase přizivý. Ja sem Matej Což a přeju vám všem rianu nedželu.

0: RBB. Carski program. Carski program.
1: Vítej šo při serském programě. Hožo dále v dolnoserské rice Diana Šicová jo za vás při mikrofoně. My dále věžeme serský nížilský program v MDR v gornoserských kolegů v Budyšině a plána zdajo žínca sledujúce týmy. My zvýšíme hoště raz s nímsko-serským ensemblom Hožebus. Ensemble je vážný svůb serskeje kultury ve městě a vani obstoje letosa 50 let. Máme zašistče za vás vět jubilejného programa.
2: Wiele drugich rejovenskich kubku, abo ensemblowe cenia mame, ale woni su hyši dale obstali a majo teke doros.
1: Potom gledame do susednieje Sakskeje. Predne tyžin lešojskich prosnino jo tam miastem južo mimo, a v tamnych katolskich stronach majo taku tradiciu, až se šulske žiši na nabožninski tyžin smakaju. To bužo jedna tema pla kukojskeju kukavovu žinca. Planas ve Bramborske su ninto teke prosnine, a tož podajome se žinca na spodobny špacir přes muzikove žanre. My pržavame leše ve serskej muzice vet klasiki až do popa. Povistči z našego regiona mame za vas, a bože svovo ne felujo. A net na zachopjenku zejome žiši sobu do gole, Ježik Jonathan doživio tam dyrdom de z jadnym wielkom. Po takim mame pone a vetmeniate ustrzewanie przed nami, rednie aż z czowy padla.
3: Raz, dwa, trzy! Žižik Radio! Žižik Radio! Ovo je vaš Žižek Sebastian!
4: Vecarskega programa!
1: Ljube Žiži, v našich golach ve Vužice su se veliki zase rozširili. Popšavem su veliki lužam napšešivo pošne zvireta a nje musime se jih bojš. Božko ale teke velike škode naporaju, kaž daju se do stádvo vojcu. Až maju lúže také špatne myslenia a menenia vo vielkach, zalaže teke na tom, až kraju ve bajkach a fabulach přeci zvú rolu. Tak ako ninto. Svúchaj šo raz.
5: Ježik Jonathan. Ježik Jonathan je pšeliš dobrošivý ježik, dobrošivšego ze všem neznajom. Cez co gaven přemysluje ve tem, kak by megal svojim přijašelam nikakú dobrosciniš. Ve okognušu razka dvojko přemysluvaš ne treba. Jogo přijašeliga pšose jogo při samým kúždy žen vepemec.
6: Ach, mej ľuby přijašel. Náš mauký zase raz nejo gledal, ako jo bygeli ganjal. Přitom jo sebe veliku žiru do svoje uchacovie kýže zadril. By netne štapc ve tebe trebala, aby megla žiru zase zašiš.
7: Vielgin rád uchackova Zuza. Abo dem ja žiru net zašiš. Getu jom to rád a smejom, by to napšal do rád getoval.
5: Ježik Jonathan ga jo musel napšaudu žariš se svejmi štapcami. Lec rovnoš majú ježiky 1000 a hešči viecej štapcu na sebe, je to pla ježika Jonathana čošku hinac. Ven ga jo južo viele, krádu viele svejich štapcov svejim přijašelam rozdaval. Ninto jo jomu južo plich přesvišil, přeskežu. Se vie. Až je to zvíře tam bylo luto. Skero pak jo se to teke rozpovědalo pevšej geli bežko samo až ku vielkoju. Ten jo se jaden žen cevo nedocakane zjavil pla ježika Jonathana.
8: Strovím si, šuži znáte ježek Jonathan?
4: Som słyszał, aż se przeliš rad wiżonym ja ze swoimi przyjaśelami. Ja szak twoju pomoc tak notnie nie trebam. My pak się se oprzeszasz, liec nie byk się ze mną pićku se przechyżuwasz, a przytom se ulisuwasz. Som był dwójko Pedroza, nie wiem, co ja se miastem szyknął geliczojło.
7: Nie ja se raska rozpieje dało, aż ho nie se był. Ale meje godla, Belgin rad z tobą pejdu. Żoga co my?
4: No, aż k velikemu duboju se wie. Ako se hulicuje, jo tam zašegnula nowa ptaškova familia.
7: Wetom pak jeszcze nic słyszał nie są.
4: No widzisz, rono to godla com z tobą k velikemu duboju.
5: Lipte pak, aż stej se udawi na drogu, jo wielk chopił swoje wecze zuby na małego jeżika ścierisz, a se skrzajżu oblizowasz.
7: Tak pak to nie było ugetowane. Co gladnym ta naraz swoje zuby ścierisz? Som se myślił, aż co my se przechyżuwasz, a se ulicowasz.
4: Paprla pap se przechyżuwasz, a ulicowasz. To ja nieco za bejazniki. Nienty o twoja sledna geżina była. Som skincnie raz jeżykołem je se opytasz. Se ten jadnučki plaketarego šmiete zve štapce při ježi neštapil. Se ga je při samem všikne rozdaval, sám vina ježek Jonatan, sám vina. Až dajom se, že nin to zezložiš.
7: Kak dem se nin to zaščitovaš, kaštola?
4: Som ga gronil, sám vina.
5: A južo je wielk svoju wieliku čašnu pazoru mieril na ježika Jonatana. Na gluku pak su rovno v tom okognušu přichvatali te uchacki, sarniki, liški, sovy, pšitce a viem jach to hyšči. Jim šiknem gajo dobrošivý ježik Jonatan z nuze pomagal. Ninto su veni s tými štapcami, ketareš suvet Ježika Jonatana dostali, mecne štapali do wielkovie kaže. Ten jo jano tak zaskokoval, a skencne z koulice se dal na ubegi. Tak su přijašele mytovali dobrošivošč a darnivošč mavego Ježika Jonatana. A mi se zda, až su Ježikoju Jonatanoju, peca su samo zase štapce narosli. Snaž pak jo teke pebel nekakem kosmetiskem salonje, žož su jomu jogo felujuce štapce zase zasajžili. Abo, ščo vysnaž niži nikakego ježika, vyžili katarišnijo žednemju,

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V dešnje živaju s novim elanom za svoj muzej. V Voricach zamknu muzej Konrada Zusego, a v Brkovach pšašaju bergaju, kak kšie pjenjeze udaš. K tomu vici a dalšne novosti slyšiš o ninto v našich povijesťach. Spěchovanské towaristvo za muzej v Dešnje má staré a nové viednictvo. Ako novú zastupnú předsedáku sú uzvolili Babet Cenkerovú. Cenkerová jo muzej viele let sama navedovala a jen dále šedne podpirujo. Ako viednicu towaristva sú zase obkšušili dešanárku Kristínu Klímovú. Towaristvo, komuž svúša uši pežase cvonku, jo za to zgvosivo projekt kulturelle ankerpunkte financielne podpirovaš. S tým projektom jo muzeju možno převjazť dále šakorake pobytovania za šule, familie a seniore, negledajúce na skrocenia přes Bokojský amt, kroní Klimova. Muzeumové povesti přijdu teke z Voriec. Vo nevestem přichože kompjuterovego Zuse muzeja ve Voricach sme južo informirovali. Ninto jo jasne, v septembra budu se tam vrota za gostči zaceniš. Až do końca leta dajo jano hyšči jednotlivé termíny za veženia a projekte. Tojo ponježele znate cenil předseda Rade muzeumoveje zavožby Steffen Markgraf. Joko zavožba vordujo ninto rozpuščona. Zawinujo to masívny brach pieniez za muzej. Miesto Vorice nebužo muzej z Nowa Wiece spiechowasz. Hegentag miestčanska bydlinska GmbH. Sobuživa šaria muzeja bužo ninto upovežone. Akle před žasyš letami sú muzej obnovili. Miaze letami 2013 a 2017 sú investirovali jednab 7 miliónov euro. Rozkrona za zdžažanie muzeja pak bieže dali. Bokojska gmina dostanio gjerns pjenjes a Bokovarje mogu sobu pestajiš za co jen udaš. Ako informirujo bokojski šota Bernd Ragocki, dostanio jogo vjas skoro 1,2 miliónov euro. Pjenjeze přijdu z vesebnego fonga, na nimski zondervermögen, zvieska, ako se poželu upvašio na komune. Ragocki pšose Bokovarje ninto ideje zapodaš. Tožo hyšči až do 10. augusta. Vosobinski pla šote abo přes mailku pod info@amt-burg-spreewald.de s kľúcovým slovom Sondervermögen. Z čo pla ochoze a v Luboráske goli duce gledašo se predk. Vet víčego pytajú tam starú muníciu. Zbúžba za zneškodnenie vojovarských sredku, speciálna trupa, bužo duce v nadavku bramborskeje policaje. Akcia trajo až do 6. augusta. A teke vod 24. augusta až do 31. oktobra budu přeslížiš gölnú zimju. Betom casu mežo byš až nemožošo na vašich nejlubších gölnych púšach duce byš.
0: RBB. Serbský program. S nami do spedobnega dňa.

0: Redne Tischin, Leschowskich, Prosnin, Vesakskij, Jom Jastim, Mimo. Ve katolskich stronach maju taku tradiciju, až se šulske žišina nabožninski tyžin zmakaju. To jo jedna tema, ninto pla kukojskiju kukavovu. A dale pojžo žinca vo vesebnu sersku vjas, a to su voklece. Pšosim, Fabian a Jan, ulic de nam vece.
1: De kukojskij kukavje. Nuosči a sprete guski z grnie lužice.
2: Dobre jacor, ljubše sused. Groin raz ja som gano vižel taju smušku mimo bezaš, se to bez asi ty s tvojim klasom.
3: Jo, som zase raz duci byl do Vorklec, tam sme se zmakali zase s tými kelasovariami a Vorklece sú napšaudu jana zajmna vjas, ja som nento přemysliu, viele znatých serských luží, ve tam pechada abo ma nieco z tyju sú cyniš.
2: To myslím raz přemysliuaš, ja by gronil šake spisovašele Mikvoš, Biedrich Radlubin, Romuald Domaška, Jozef Jakubaš, te šukna ako spisovašele, ale tyke spichovari serské literatúry Jakub Hermann.
3: Ale tega se nie sú šikne ve Vorklecach narožili.
2: Nie, te sú šikne tam umreli, to je čas na jas.
3: Jaren, ktorýž ja sa tam narožil, to je Michal Hornik, viegin znáte duchovný filolog, staviznar a také zavožier a redaktor katolského posova.
2: Jan z tých nejviecej uznamných ľuží, ak Serbe sú zauše milí.
3: Na Voklecach majú taký pomnik, direktne pri tej kupie, a na tej kupie je také riedne nové zmakanišťo.
2: Tam vidíš, až Voklece sú pšauje, živá serská jas.
4: V Voklecach je nieké v to posledných letách tieko veľa nastalo, tieko živena nastalo. Sú veľa moro svojbošičané, ten serský duch je úplne rozekčil. My sú úplne na druhá zomanošie v Voklecach, a to je nere tak.
3: Sú gáno všepšosili také kolipu na zjavnú probu.
2: A ja by gronil, my obej sme byli připadľa a namajú sa obyma spedobali.
5: To by się ja, rana akustika, den sa večer w utoru tu w Worklecach. My sme tuż do hości tu myli, to sme sa jara weseli też, a opodzie sa jara dere zaspiewała tu. Hej, to je také nedelské rejnče piva, sme si poprom za leca předozali, tak so jen so spontáne tý zetka, a pan Romáče grilluje, krubedu a jen piv koupie.
6: Abo sandálno bo.
3: No petakem, jo ideu dosť ve Vorklecach za šake vece.
2: A nic jano nento, ale juž před 5 letami som mieli velicnú ideu v Vorklecach. A to za jednu dňovú vetvardovarňu za staré ľuže.
3: No, ta jo, nie to tam, žeš je byla ta negajšná nakupovarnia.
2: Jo, abo my by gronili konzum.
3: A nie to majú te ľuži napšadu zase mežnosť se tam zmakáš.
2: A to jo, der je tak.
7: A za maja možnosť svojbu, kež láda ja doma jeno koreho, jo, tež mo votedač, a tež za to, kež tam so voteda, oder kež tam jo, je to einfach rinne, tu majú štruktúru. A ja vidím, kež svoj nejo, trude te nimo, že ja, kak sa te voči zibole. Ja to je ako jedna celá dobrá ideja, danka. Fajn.
2: Stop, Jano, co ja tam slyším od nového časnika a RBBA Sarského rádia?
3: Až te tam rozpřavujú také ve všakých věcach.
2: Graj to ešte raz. Niemcom narský žogaš, čo to spívali.
3: Na také ve Vorklecach na tom jubileum je popšovem sme dejali pla Hanesa doma spívaš. Na zjavnú probu Hanes, ktorý ešte rovno nieco ulicoval. Ale pencu gronili, to je samský termín. Pešťo sobu k nám a Hanes je gronil žeren problém.
2: A co ga je penta šefina, ta Eva pengronila?
3: No, sluchaj.
4: Te 5 let sú tak, so kids minuli, že nemôžu konviriť, že sú 5 let no nimo. A ja mám jen dobrý otvost, a ja som ti se pšala, že je ten dom za zromadnosť, za ves, za ľudí a o sebe, za sárských seniorov. A to se ja musel smo mu na jednom dobrom puču.
3: A celý týždeň je také byl nábežnínsky týždeň ve serských vesadách, také se vie pla nás ve Pančicach Kukovie.
2: A ja som videl, a šikne žiši ovu majú riednu dopomnenku na to.
6: Musmo dobili seše jen bio t-shirt zuzat. Pon su vone nam jen logo na čistčeli. Tun logo jo Štepan Hanuš dizajnoval. Pritku ste Move It Like Mose. A zade paku havetem a jo špitska naše cokve. A spore to ste nabožne tijen RKW.
3: A Fabian, vecom, co mi popšovem, přiduce mjasecu se rozgranjaš.
2: To som jednog zmakal. Sluchaj raz.
8: Nej, ono så lidt man ikke den geni.
1: De kukøjske kukavje. Nu er sti og sprete guske i sgrnje lužice.
0: Nin som alle narska, hvor så jo pšiduce raz plan naše ju kukøjske ju kukavovu. Zamjasec zasi. A s tym lube pastro do gornje lužice.

Juro surovin na zelenych liedach. Tam na zelenych liedach, že se laknuch a snedach, žož ten tešeck mě zejošu bol, žož mě smejo lušce ve covanju nadost, žož mě zbužio radost, žož lisoju kivam a zjaselim spivam, jano tam ja rad spivam.

0: Requia.
1: Böže svovo na Tunéželu má serská duše pastýrka Katarína Köhlerová z Dešna za nás. Dupjenje jo žinca je téma. Vna poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesady.
2: Luba vesada před radiom. Žinca svišime v cerkviach grona týženja od profeta Jezaja. A njed žijo ten kies, kenči jo stvoril Jakub. A kenči jo ugotoval Izrael. Nie bej se, przeta ja som si umego. Ja som si s tvojim jenim vovau. Ty se mej. Take grona týženja dej s nami přes týžen hiš. Veno dava nieželi, a namše tema. Naša dupjenja, ja tema ta šteja niežela, naša dupjenja, a což veno nam groni. Naše prídunniki su mieli přeživnu tradíciu. Gaž su gele predne raz makali, su jomu šepnuli do ucha, bog ja si pjave viže ako ja. To groni, ja si vižim, ale bog jo si južo davno speznal. Bog tebje južo znajo, ven jo si stvoril, ven jo si s tvojim jenim volal. Aby to ujasnili, su žiši njega v svojom je, ak lepši dupjenju dostali. Dupjenje groni, Bog jo si umego. Martin Luther jo dupjenje tak usoko cestil, až jo napisal, ceve živjenje křesťanskega človeka jo zavazenje do dupjenja. Zespominajme, Bog jo mje stvoril od tebe. Ven jo mje přes Jezusa umego. Bog jo mje a tebe ulichoval ved všichnych grechov. Wenn nam przecy zase wydawa, każdego weta przesymy. To ja wielicnie a krzasnie. To dają nas dychasz, a nadzieję nabywasz, każ nas żywinie siści. Bog jo si a mnie przywołał. Jo równo tebie. Przysłuszamy Bogu. To nie klince za nas dżince tak spodobnie. Co my Janie z siebie samym słyszasz? Co my byś wolne, a nie wiezane. A weto poznajome, lubość se przygeżio, każdo wierjome, jeden drugiej tak, aż możemy gronić. Ja som twoja, a ty si mój. Dwa ordujo te jedno, a to jo wielicnie. A tak przysłuszamy teke Bogu. My zalizome do dupienia. Bywamy Böže Žiši. Přísłuszamy Bogu a speznávame, až bývame liche, ulichované z wielescich núzov a vedvýznosťov. Ktož se před Bogom pekloni, netrýba se před žiadnym človekom zegibovať, jo gronil nám v studiu profesor. To som siebie až do žincajšnego spomietkovala. A kak veno ugledá, také živjenje z dupjenja. Kak to ugleda také křesťanské živjenje? Znáš jeho konfirmandovu kupku, sme v tom přemyslovali, což som před chylu vížela a slyšela. Na krajnem možemském kampie cerkvě jo byla kreativná živárňa, že šluže su megali míšky ogatováš. Na jednom jo stojalo kramný špruch. Sme citali v Biblii, v prednych knihách Mojzasa, a Bog stvoril sebe človeka k rovnosti. K Božemu jo stvoril jogo, a stvoril jeho mužského a ženskecu. Kúžde človek jo Bože gale. My môžeme, my musíme stať kam napšešivo byš, ktoréž sú úraz myslenia, ktoréž sú svoje kam vynikojské. Veto môžeme výžeš nestať karia ako človek, ako obľubované gele Boga. Kaký škúli obškežené jo? Mögali sa toho s myškom pšašaš? Co si kšiel s tým ugroniš? A co godla? Konfirmantky sú kšili to pepšavem, z ktorej ignorírovaš a dali hýš. Som sa ich pšašala. Co sa v šuli stáva, kaž jaden milý a úcabník to ignorírujo? Pen býva gvosný, Potom že přeci dále. Tak toga cesta jo. Znáš vetvěrjo to, što přešanje. Co s tím groniš? Co godla? Kradu nové perspektivy. Cerkvě jo za šiknichou, ne jo pak za šikno. Rozeznáváme mezi grichom a grišnikom. Lubost k blížšímu treba jasnost. Však poaši za všichních a nen džejo ten kněz kenč šio stvěril Jakub a kenč šio ugetoval Izrael. Nebej se. Přeto já jsem ši umek. Já jsem ši s tvojím jeným volal. Ty se mej. A Boží mír, který šio uši šiknoga rozuma, obzvarnuj vaše učebe a mysli ve Kristusu Jezusu. Amen.